0: Navy's House of Eteru.
1: Break the silence.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zun. Každý den vám přinášíme filmové premiéry a zajímavosti ze světa stříbrného plátna. Tohle je Půlnoc v Hollywoodu na Zun Rádiu.

0: usted a Sherlock deseando jugar.
1: Muy bien, vamos a jugar. Imagine que es usted Elisa.
2: ¿Suicidio?
1: Eso parece. Se maquillaría si tuviera la intención de ahorcarse.
3: Na Netflixu je nově španělská detektivka Poslední případ a pokud máte rádi Agátu Christie nebo Sherlocka Holmesa, zbystřete. Případ nás zavádí do roku 1959 na malý ostrůvek u Malorky, který bičuje bouře. 13 lidí uvízne v hotelu odříznutém od světa a jedna z hostek, anglická turistka, je nalezena mrtvá. Sebevražda, řekne si člověk, jenže stopy mluví jinak. Pátrání se ujme Basil, stárnoucí herec, který kdysi ve filmech hrál Sherlocka Holmesa. Teď mu role zůstala, ale scénář nikdo nenapsal. Hlavní roli si zahrál José Coronado, stálice španělských thrillerů. Vedle něj se objeví Maribel Verdú, kterou si možná pamatujete z Faunova labirintu. Tady jako vedoucí hotelu, dále Maria Valverde nebo Martíno Rivas. Režie se ujal Felix Viscaret. Předlohou je bestseller Artura Pereze Reverteho, autora Dimasova klubu, podle kterého Roman Polanski natočil Devátou bránu. Minisérie má jen 4 epizody, dohromady zhruba 3 hodiny, takže vraha odhalíte za jeden deštivý večer. Poslední případ najdete nyní na Netflixu.
1: Se pondría collar y pendientes.
0: Oiga, ¿podemos tutearnos?
1: Por supuesto que no.
2: ¿A qué están jugando? Va diciendo entre mis clientes que pudo no haber sido un suicidio.
1: ¿Eso ha dicho?
4: Necesito hablar por radio.
2: La radio está estropeada. Estamos aislados.
1: 10 sospechosos atrapados en una isla.
2: ¿No están yendo un poco lejos?
1: Se trata de una situación excepcional.
2: ¿Y quién mejor en una situación excepcional que el mismísimo Sherlock?
5: Sherlock Holmes, usted es solo un actor.
6: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Brána do budoucnosti je otevřená. V pražském kině Lucerna v pondělí odstartoval 13. ročník Future Gate, největšího středoevropského festivalu sci-fi filmu a kultury, a potrvá až do neděle 4. října. Hlavním hostem je britský střihač Joe Walker. Dlouhodobě spolupracuje s Denisem Villeneuvem a za Dunu získal Oscara. Stříhal také filmy Příchozí, Blade Runner 2049 nebo Sicario Nájemný vrah a se Stevem McQueenem drama 12 let v řetězech. Na festivalu převezme cenu za přínos žánru a osobně uvede dva filmy. V pátek Blade Runner 2049 s besedou po projekci a v sobotu Příchozí. V hlavní soutěži je 7 filmů v české premiéře, mimo jiné z festivalu v Berlíně, Torontu nebo z kanadské Fantazie. V sekci legend se na velké plátno vrátí původní Blade Runner Ridleyho Scotta, japonské anime Metropolis nebo Star Trek 2 Khanův hněv. Tím festival připomíná 60 let od startu původního seriálu. Kdo si někdy chtěl v plném kinosále zakřičet Khan, Khan, teď má příležitost. Celý ročník má téma geopolitika a zdroje budoucnosti. Jde tedy o to, o co se lidstvo začne přetahovat, až dojdou suroviny. O energii, o těžbu asteroidů nebo o data. Od 5. do 11. října se festival přesouvá do Brna. Během října a listopadu pak zamíří ještě do Hodonína, Šumperka, Olomouce, Boskovic, Hradce Králové, Ústí nad Labem a Plzně. Festival sci-fi filmů a kultury Future Gate poběží do 4. října v pražské Lucerně a kompletní program najdete na futuregate.cz.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
2: Zun.

0: Wir dürfen nicht aufhören, den richtigen Weg zu gehen. Wenn die Dunkelheit dich einmal hat, einmal, kommst du da nicht mehr raus.
1: Na HBO Max se rozběhl nový německý seriál Čtyři bloky počátek. Jedná se o prequel kriminální série Čtyři bloky, která ukázala berlínské podsvětí očima arabského klanu Hamady. Původní série si tehdy odnesla Grimmého cenu, jedno z nejprestižnějších německých televizních ocenění. Tentokrát se vracíme do Berlína 90. let, krátce po sjednocení Německa. Malik Hamady utekl s dětmi a tchýní z Libanonu a snaží se jim v nové zemi zajistit lepší život. Naráží ale na předsudky, úřady i obyčejný každodenní rasismus. Pak se po 8 letech z vězení vrátí jeho švagr Ibrahim a přinese sebou nebezpečné tajemství, které celou rodinu začne stahovat do podsvětí. Hlavní postavou je mladý Ali, chytrý idealistický kluk, který žije hip-hopem. Fanoušci původní série vědí, že z něj bude jednou obávaný boss Tony Hamady. Mladého Aliho teď hraje Tarek Nasseri a Ibrahima Tariq Al-Sayis. Režie se ujal Özgür Ildırım, který natočil už původní Čtyři bloky, a spolu s ním Hussein Tabak. Rakouská rozhlasová stanice FM 4 mluví o povedeném návratu k příběhu Hamadiových a o vrstevnatém společensky kritickém vyprávění. Podle ní seriál obstojí i u diváků, kteří původní sérii neviděli. Čtyři bloky počátek najdete nyní na HBO Max.
2: Wir haben neue Spieler in der Stadt.
3: Es gibt Leute, die kaufen die ganze Straße, wenn sie wollen.
2: Die bauen sich hier was auf.
4: خليكم لبعضي يا علي.
2: Und wir machen's kaputt.
5: Neukölln gehört uns.

0: ののけを切らねばならぬ。
1: 謎の男薬売り、ここ大奥にやってきた彼の目的は大奥に救い人々を締め殺すもののけ蛇神を切ること。
2: Na Netflixu dnes vychází japonský animovaný horor Mononoke film kapitola 3. Hadí kletba. A pozor, nepleťte si ho s princeznou Mononoke od Hayao Miyazakiho. Tohle je úplně jiná a mnohem temnější pohádka. Film uzavírá trilogii, která navazuje na kultovní anime seriál Mononoke z roku 2007. Jeho hrdinou je tajemný lékárník, potulný vymítač, který loví Mononoke, tedy přízraky zrozené z lidských vášní, křivd a zášti. Svůj posvátný meč ale smí tasit až ve chvíli, kdy odhalí podobu, pravdu i příčinu démona. Celá trilogie se odehrává v oku přepichových ženských komnatách panovnického paláce a každý díl sleduje ženu vyššího postavení. Po nové služebné a elitních konkubínách teď přichází řada na tu nejvýše postavenou. Císařova zákonná manželka Yukiko se konečně dočká vytouženého syna, jenže o dítě brzy přijde. Zoufalá žena se zaplete do spiknutí, které ohrožuje samotné základy oku. Palác začnou rozechvívat záhadné otřesy, odnikud se snášejí hadí šupiny a přibývá zohavených mrtvých. Lékárník se tak postaví obrovskému hadímu božstvu. Jeho hněv se hromadil celých 150 let a kořeny sahají až ke vzniku oku. Režie se ujali Kenji Nakamura, který natočil už původní seriál, a Tomoaki Koshida. Čekat můžete i typický výtvarný styl série, inspirovaný japonskými dřevořezy. Mononoke film kapitola 3. Hadí kletba najdete ode dneška na Netflixu. Pokud jste ještě neviděli první dvě kapitoly Fantom v dešti a popeli hněvu, najdete

Co nového se objevilo v kinech minulý čtvrtek, tedy 24. září. Největší hvězdou týdne je Brad Pitt v dobrodružném thrilleru V srdci divočiny. Hraje vysloužilého vojenského experta, který se svým psem, taktéž válečným veteránem, havaruje s malým letadlem uprostřed Aljašky. Se záchranou počítat nejde a tak se musí zase spolehnout jeden na druhého. Režie se ujal David Ayer a Odina si zahrál německý ovčák jménem Ibr. Kdo z těch dvou je větší hvězda, posuďte sami. Kdo nemá závratě, užije si v kině thriller Na hraně smrti 2 Dead Point. Hrdinka se na památku zesnulé sestry vydá na nebezpečný výstup, jenže sesuv kamení i její společnici uvězní přes 1500 metrů nad zemí. Fanoušky Marvelu potěší návrat do kin ve speciální edici Avengers Endgame a finální souboj s Thanosem je zpátky na velkém plátně, a to ještě o 3 minuty delší. Z Ukrajiny dorazila komedie Rodina. Babička Nadě slaví 80. Syn jí daruje náhrobní kámen a příbuzní si v duchu dělí její dům u Kyjeva, jenže se zdá, že se nejlépe baví sama oslavenkyně. Česká produkce nabízí komedii Proč bychom se nezabili. Ve vesnici Rozumov se dvě rodiny odjakživa nesnášejí, jenže jejich děti se tajně milují. Ze světa dokumentuje v kinech nově československý snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Režisérka Pepa Lubojacky 5 let natáčela vlastní rodinu, bratra a bratrance, kteří kvůli závislosti přišli o bezpečí, zdraví i střechu nad hlavou. Ptá se přitom, kde končí láska a začíná kontrola. Na Berlinále film získal cenu za nejlepší dokument. A pro nejmenší je nově v kinech animované dobrodružství Zapomenutý ostrov o dvou kamarádkách, které tajemný portál zavede na ostrov živící se vzpomínkami. Tak to jsou čerstvé novinky v kinech. Hovk!

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si opět naladili Zun Radio a startujete tak týden s nejlepší muzikou v éteru. Tohle rádio je zkrátka pro všechny, co mají vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: glamorous until I really stepped in and got to be in this business. Then I understood that it's really 90% business. Don't just look at the glamour, because that doesn't last. You know, you gotta use your brain, you gotta be able to be an entrepreneur.
1: Karen White se po tříleté pauze vrátila s třetím albem Make Him Do Right. Mezitím se stihla provdat a založit rodinu s producentem Terry Lewisem, který se svým parťákem Jimmy Jimem samozřejmě produkoval i tuto desku pro Karen.
0: You know, even if it wasn't music, I mean, success is an attitude, and I think, you know, if you have it in you, you can do anything.
1: Jenže recenze alba napěchovaného baladami nejsou nejlepší a oproti předešlým super úspěšným deskám se Make Him Do Right vůbec nedaří oslovit posluchače a album i single Hunger se choulí na dně hlavních hudebních žebříčků.
0: The music business doesn't really

0: ये तो हिस्टरिक है, když se má vrátit? Je to odtud 30 minut. Budu tam za 10.
1: Čističi, zloději, zabijáci, mafiáni a další postavy z podsvětí v LA přicházejí v povídkovém filmu Pulp Fiction do amerických kin 14. října 1994.
2: Když jsi ke mně vjížděl, všim si cedule s nápisem Sklad mrtvých negrů?
3: Ne, nevšim.
2: A víš, proč jsi nevšim?
3: Proč?
2: Protože tam žádná není, protože se neživím skladováním mrtvých negrů, tak proto!
1: Quentin Tarantino, režisér Nové americké vlny, vycizeloval scénář na základě námětu, který napsal s Rogerem Averym. Pulp Fiction je stále nezávislým snímkem, nicméně na svůj druhý celovečerák už dokázal Tarantino sehnat 8 milionů dolarů oproti jednomu na Gaunery.
3: Dělal jsi někdy masáž nohou? Ty mi budeš vykládat o masírování, no, já jsem na to expert.
4: A děláš to často?
3: To bych řekl, mám vymakanou techniku a všechno, žádný lechtání, nic.
4: A dělal bys takovou masáž chlapovi?
3: Polyps.
1: Název odkazuje na palpové magazíny a drsné krimiromány, které se těšily velké oblibě do poloviny 20. století. A Tarantino je této formě nadmíru věrný, díky názornému násilí a poutavým dialogům.
3: Jakže se jmenuje?
4: Mia.
3: Mia.
4: Proč tě tak zajímá žena pana Velkýho?
3: On totiž jede na Floridu a požádal mě, abych se o ní postaral, než se vrátí.
4: Postaral?
3: Ne. Abych ji někam vzal.
1: Tarantino se dá považovat také za oživovače. Herecká kariéra Bruce Willise, ač hvězdy, má poslední roky sestupnou tendenci, ostatně jako práce Johna Travolty, a oba zaznamenají významnou revitalizaci díky Pulp Fiction. Každá postava si našla ideálního herce. Harvey Keitel, Samuel L. Jackson, Christopher Walken nebo začínající Uma Thurman. Zkrátka každý z dlouhé řady skvělých herců znamenitě vykresluje Tarantinův magnum opus.
3: Dáš nám. Vypadá to tak. Při zápase možná ucítíš slabý píchání. To si s tebou zahrává pícha. Sehr na píchu.
1: Černá komedie Pulp Fiction získává s

0: novin. Šeptanda o něčem geniálním se šířila jako lavina a Pulp Fiction už v den americké premiéry získává kultovní status.
1: Co dál? Co dál? Já ti řeknu, co dál. Zmizíš z tohohle města.

0: 34-letá Rebe, ač nejstarší z Jacksonových, se konečně dostala k solové dráze.
1: Then I got married in 68 and I was busy with my family. And even though I've always enjoyed music, I never thought about going into it on a professional level.
0: Rebe tedy jako poslední z klanu Jacksonových vydává své debutové album Centipede 10. října 1984.
1: I have a lot of support and I always listen to my family and I get a lot of ideas from the friends and different ones that I have, so it's really been exciting.
0: Hlavní a stejnojmenný single alba Centipede pro Rebe napsal a vyprodukoval bratr Michael, který naspíval také backy s duem Weather Girls, tedy s budoucí houseovou divou Martou Wash a Izorou Amstead. Centipede se vyšplhá na 4. místo v R&B žebříčku a bude jediným hitem Rebe Jackson.
2: Ladies and gentlemen, Rebe Jackson.

0: good evening, and welcome to the hottest music in the Apple. I once again welcome you and yours to the Mr. Magic Disco Showcase 1981.
1: Všechno to začalo v 79., kdy rádio DJ Mr. Magic uváděl noční hip-hopovou show Mr. Magic Disco Showcase. Jejíž úspěch byl takový, že se pořad přesunul do velké newyorské stanice WBLS.
2: This is a Mr. Magic.

0: Pro Jalil Hutchins, který převážně vyřizoval telefony posluchačů a napsal pro mistra Magica písničku Magic's Wand a chtěl i jiný hlas a tak oslovil konkurenčního umělce Ecstasy. Magic's Wand se DJovi Magicovi tak zalíbila, že z ní učinil ústřední melodii svého pořadu. Po ani ne dvou letech rotací této znělky anglický label Jive Records oslovil duo, vydali skladbu Magic's Wand a protože uskupení nemělo žádný název, byl to přece jen jednorázový počin, vymysleli jim jméno Houdini.
1: We didn't think of the name. The record company came up with the name, because I think it originally it was supposed to be, we were supposed to be a studio group, but nobody was ever really supposed to know, right, who Houdini was. It was just a record.
0: Single Magic

0: speciální křížové výpravě proti Sovětům, které Ameriku nazývají říší zla, a ve snaze chránit se před jadernou válkou Reagan navrhl systém protiraketové obrany, které odpůrci posměšně nazvali Star Wars.
1: In the 1980s there seemed to be an epidemic of traitors who had access to America's deepest secrets and who sold them to the Soviet Union.
0: Oboustranná nedůvěra ještě více podpořila činnost špionů, ale také chuť kooperovat s nepřítelem. Jenže oproti 50. letům nemotivuje tajné agenty ke zradě vlastní ideál socialismu, ale odvěké touhy, peníze a sex. A občas i pomsta.
2: Jste zatčen pro zběhnutí.
3: Jak to vymátli? Někdo jim ho asi musel prásknout. To je nesmysl, konec vysílání.
0: 3. října 1984 je zatčen agent FBI Richard Miller společně s ruskými emigranty Ogrodníkovovi, kteří jsou agenti KGB.
4: Certainly no Ephraim Zimbel is junior and he's in fact much closer to an overweight inspector Clouseau.
0: Nevábně umatlaný a nešikovný agent Miller, svými kolegy považován spíše za špatný vtip, je tak obviněn ze špionáže a předávání tajných materiálů KGB za úplatu v podobě sexu s Ogrodníkovou a 65 tisíc dolarů ve zlatě.
4: He'd been compromised by Soviet Matahari.
0: Historicky vůbec první zatčený agent FBI za špionáž Richard Miller tak rozjíždí epidemii 80. let. Amerika bude čelit kruté realitě, kdy vlastní agenti z tajných složek jako námořnictvo, CIA a NSA zaprodávají ruské KGB.
2: Na

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A dneska se jde do horka, přátelé, protože NASA testovala sondu Da Vinci, která se jednou vydá do pekla jménem Venuše. Inženýrský model sondy, velikostí zhruba jako nafukovací gymnastický míč, zavřeli technici do komory vyložené keramikou se stěnami ohořelými od předchozích zkoušek a postupně vytáčeli teplotu až na 465 stupňů Celsia. To je, pro představu, 869 stupňů Fahrenheita a zhruba teplota, při které by váš rodinný gauč přestal být gaučem. A sonda to vydržela. Jak uvádí NASA, zkouška prokázala, že konstrukce snese podmínky, které na Venuši panují úplně běžně, každý den, bez nároku na dovolenou. Da Vinci má jednou sestoupit hustou venušskou atmosférou a měřit vzácné plyny a chemii, aby nám řekl, jak se z možná obyvatelné planety stala plaková pánev. Držte si klobouky, přátelé. Venuše je horká a my taky. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A dneska se jde do horka, přátelé, protože NASA testovala sondu Da Vinci, která se jednou vydá do pekla jménem Venuše. Inženýrský model sondy, velikostí zhruba jako nafukovací gymnastický míč, zavřeli technici do komory vyložené keramikou se stěnami ohořelými od předchozích zkoušek a postupně vytáčeli teplotu až na 465 stupňů Celsia. To je, pro představu, 869 stupňů Fahrenheita a zhruba teplota, při které by váš rodinný gauč přestal být gaučem. A sonda to vydržela. Jak uvádí NASA, zkouška prokázala, že konstrukce snese podmínky, které na Venuši panují úplně běžně, každý den, bez nároku na dovolenou. Da Vinci má jednou sestoupit hustou venušskou atmosférou a měřit vzácné plyny a chemii, aby nám řekl, jak se z možná obyvatelné planety stala planeta.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Andrea Fiorino, Master Mix.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Can you feel it? I said.

0: Belgium Project or on 1001tracklist.com in the year 2024.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
2: My definition of house music is what comes from the soul.
3: Not everyone understands.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. You little pretties know what I'm talking about.

0: This right here is a power play.
1: Navy's House of Etheru.

restore your soul. Reach in the spirit of house.